for you.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: Požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: na sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Krleš. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezké pondělí. O víkendu se Mnichovo Hradiště stane místem setkání fanoušků legendární značky Lias. Jubilejní 10. ročník srazu vozidel Škoda a Lias nabídne od 19. do 21. června bohatý program pro všechny generace. Návštěvníci se mohou těšit na přehlídku historických i závodních vozů, setkání s osobnostmi dakarských závodů, promítání dokumentů i prohlídky unikátních strojů. Česká armáda už před polovinou roku splnila letošní náborový cíl, který počítal s přijetím 2250 mužů a žen. Podle velení směřuje k tomu, že letos získá až 3300 nových vojáků, což by bylo nejvíc od profesionalizace. V minulých letech byl přitom zájem o službu nižší a zároveň přibývalo těch, kteří z armády odcházeli. Podle vojska pomohly mírnější podmínky, jednodušší přijímací proces i vyšší platy a benefity.
0: Sportovní servis.
2: Prodej permic pro extraligovou sezonu 2026-27 začne v Mladé Boleslavi v pondělí 22. června. Už tradičně bude možné zajistit si své místo prostřednictvím online prodeje na portále bruslařů nebo osobně na vedení klubu. Zprávy jsou za námi, je času 5 na muziku, příjemný poslech.
3: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
4: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.

0: bylo 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. Ode dneška platí v jízdních řádech dopravního podniku Mladá Boleslav několik drobných úprav, které mají vliv na plynulejší dopravu. Změny se týkají linek 31, 40, 41, 60, 61 a 73. Jedná se většinou o kosmetické změny, často pouze minutové úpravy. V Mnichově Hradišti dnes začínají celoplošné opravy místních komunikací v západní části města. Potrvají do poloviny srpna. Nového povrchu se dočkají ulice Na Úvoze, Na Kamenci, Na Výsluní, Průběžná a Sadová.
0: Sportovní servis.
2: Poslední zápas 6. fotbalové ligy této sezony se hráčům benátecké rezervy příliš nevydařil. Na hřišti Slovanu Poděbrady prohráli 1-4. Přesto mohou sezonu hodnotit jako vydařenou, protože obsadili 4. místo. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máme 8 minut po 9 hodině dopolední, pondělí 15. června může v tuto chvíli pokračovat. Já jsem David, no a spolu dnes strávíme celé dnešní dopoledne. Až do 12. hodiny je tu dopolední rozjezd. Tak, co se u nás v Mladé Boleslavi změnilo přes víkend, tak to vám řeknu už za malou chvíli. A navíc vám budu hrát skvělou muziku a bude samozřejmě taky pořádná porce devadesátek. Jako třeba Fancy, dáme si třeba i Ice MC-ho, no a za malou chvíli se o nás postará, alespoň tedy hudebně, Black. Užívejte pondělní dopoledne.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme.

0: Tady je vaše Rádio NB v 9 hodin a 16 minut při pondělku 15. června. Tak doufám, že se máte výborně, no a mám pro vás taky dobrou zprávu, pokud jste to ještě nezjistili, tak třída Václava Klementa v Mladé Boleslavi je opět průjezdná, ale ode dneška je pro změnu uzavírka v ulici U stadionu, taky na to dávejte bacha.
1: Rádio NB.
2: Víc hitů než semaforů v Bolse. Come on, drop it!

0: Tak tohle byly Krištofové, písnička s názvem Co bude pak?
1: No, co bude pak, to vám můžu říct už za malou chvíli. Si zahráme další muziku od Pet Shop Boys, bude taky Vize. No a v příští hodině budeme soutěžit o lístky na Valečovské léto, které se rozjede opět tento pátek 19. června. No a pod hradem Valečov tentokrát vystoupí Harley, Komunál a Krleš. Takže kdybyste chtěli pod hrad Valečov úplně zadáčo, tak není nic jednoduššího, než samozřejmě mi zavolat v příští hodině, ale podotýkám na telefonní číslo 608 125 300.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí, snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Crlash. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun, smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
0: Rádio MB.
4: Urč

Tak taky Griffin nás potěšil teď v 9 hodin 35 minut na rádiu MB. To je hudební program za malou chvíli, další 90 od ASMCO, takže si ji pořádně užijeme. No a koukněte taky na náš web radiomb.cz. Máte tam spoustu informací z Mladé Boleslavy, taky nějaké ty akce, kam můžete vyrazit. No a samozřejmě, když už budete na webu, klidně si napište o písničku, vpravo dole je chat. Není nic jednoduššího, než si třeba něco takhle dneska dopoledne přát. Pondělí 15. pokračuje. Já vám přeji krásné dopoledne. Radio MB.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: DJ Bobo nás potěšil se svým hitem Let a Dream Come True, tak tohle byla další muzika na rádiu MB. No a já hlásím, že za 8 minut nám odbije 10. hodina dopolední. Roman pro nás připravuje další aktuální zprávy a my stihneme ještě 3 songy. Bude Sabina Křováková, MC Sar and the Real McCoy a teď taky Mark Korn.
1: Rádio MB. Za

0: bylo 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. Ode dneška musí řidiči očekávat dopravní komplikace v příměstské části Dubce. Z důvodu stavebních a výkopových prací na rekonstrukci plynovodu, vodovodu a kanalizace zde platí úplná uzavírka provozu v ulicích Prostřední, Sluneční, Jasmínová a Zahradní. A s tím související dopravní opatření v ulicích Mileny Hážové a Šámalova. Na železnici v Česku začal včera platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit do 12. prosince. Změny se dotkly regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů. Mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Kosmonos prohráli v posledním kole čtvrté ligy na hřišti Spartaku Police nad Metují 1-5 a obsadili šesté místo. Dobrovice nestačila na přepeře a po prohře 0-1 zůstala na posledním místě. Zprávy končí, vracíme se k muzice Pohodové pondělí.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Different Dreams, tohle byli Masterboy na rádiu MB, 7 minut po 10. hodině dopolední. No a co si dáme? Samozřejmě opět porce 90. jako třeba Hit the Floor. Dáme si taky Aquu, no a taky dáme něco třeba novějšího, to bychom mohli, Barty třeba. Feel the Rhythm bude. Skvělá muzika nás čeká právě i mezi 10. a 11. hodinou. Navíc budeme soutěžit o lístky na Valečovské léto už tento pátek 19. Budou další koncerty, má být hezky. No a zahrají tam Harley, Komunál a Krleš.
1: Rádio MB.

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavská.

0: Není to úplná náhoda, že si hrajeme teď nějakou tu rokovku od Europa Eatla Cry For You, protože a jelikož rok bude znít na Valečově i tento pátek 19. června, kdy tam vystoupí Harley, Komunál a taky kapela Krleš. No a vy, kdybyste chtěli lístky, tak si zavolejte na 608 125 300. No a vypadá to tak, že už někdo dokonce i volá. Tak já se můžu zeptat, kdo je na telefon. A tak, dobrý, tak nic. Tak nic, tak budeme ještě jednou. Tak teď ještě jednou. Halo, halo, tady je Radio MB. Halo, halo.
1: Unknown caller.
0: Dobrý, tak nic. Tak ještě volejte, zkoušejte samozřejmě, protože v tuto chvíli soutěžíme o líst.

0: song s názvem It's On You nám zaspíval David Guetta. 10 hodin 32 minuty, tak pojďme se podívat, kdo je na telefonu, už to snad bude fungovat, halo? Halo, halo? Tak já teda nevím, co se nám tady pokazuje. Ano, už se slyšíme, halo?
1: Halo.
0: Halo, halo, tady je Radio MB. Kdo je na druhé halo. Straně?
1: Halo.
0: Tak, neslyšíme se, je to blbý. Každopádně, Karel, který Karel. Se dovolal, slyšíme se, Karle?
1: Karel tak. Je tady.
0: Ano, Karle, já vás zdravím. Tak, já to zkusím ještě jinak trošku. Jestli se nám to umoudří, to spojení. No, Karle, každopádně, vypadá to, že se neslyšíme. Mám pro vás lístky na Valečov, takže je to jasný. Na guest listu už jste napsaný.
1: Já ho neslyším, ale...
0: No, neslyšíte. To taky slyším, že neslyšíte. No, každopádně se na to pojďme podívat. Karle, teď mě slyšíte?
2: Už ano.
0: Tak výborně, tak mi řekněte, na koho se nejvíc těšíte na Valečově?
2: No, mě se těším nejvíc na Komunál.
0: Na Komunál, no tak si to ano. Užijete. Lístky jsou vaše, v pátek na Valečově určitě bude krásný počasí, takže si to užijte. Mějte se moc krásně.
2: Děkuji moc krásně.

0: Tak tohle byla Aqua na rádiu MB. Vy posloucháte samozřejmě jediné Mladoboleslavské rádio v 10 hodin a 41 minut. Co si dáme ještě? Kylie Minogue, Ellie Goulding v příští hodině, třeba taky předpověď počasí. No a Roman už pro nás pomalu jistě připravuje další zprávy.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz. Zapo.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: bylo 11 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezké pondělí. O víkendu se Mnichovo Hradiště stane místem setkání fanoušků legendární značky Lias. Jubilejní 10. ročník srazu vozidel Škoda a Lias nabídne od 19. do 21. června bohatý program pro všechny generace. Návštěvníci se mohou těšit na přehlídku historických i závodních vozů, setkání s osobnostmi dakarských závodů, promítání dokumentů i prohlídky unikátních strojů. Česká armáda už před polovinou roku splnila letošní náborový cíl, který počítal s přijetím 2250 mužů a žen. Podle velení směřuje k tomu, že letos získá až 3300 nových vojáků, což by bylo nejvíc od profesionalizace. V minulých letech byl přitom zájem o službu nižší a zároveň přibývalo těch, kteří z armády odcházeli. Podle vojska pomohly mírnější podmínky, jednodušší přijímací proces i vyšší platy a benefity.
0: Sportovní servis.
2: Prodej permic pro extraligovou sezonu 2026-27 začne v Mladé Boleslavi v pondělí 22. června. Už tradičně bude možné zajistit si své místo prostřednictvím online prodeje na portále bruslařů nebo osobně na vedení klubu. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku. Příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Dial.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nádherné.

0: barvy, tvoje jistota.
1: Pondělí 15. června může pokračovat. Já vám přeji krásný den i po 11. hodině dopolední. Tak co nás čeká? Za malou chvíli si dáme třeba rybičky, 48 z 90 bude Days, anebo třeba United Six. Tak zůstávejte při pondělku dobře naladěni na rádiu, které je plné hitů. Svátek slaví Vít, takže přejeme všechno nejlepší. Za malou chvíli vám řeknu o jednom falešném pilotovi, dáme třeba taky předpověď počasí. Tak užívejte pondělí.
2: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavská.

0: Tady je Rádio MB, zdravím vás a teď pojďme za jedním bývalým pilotem společnosti Air Canada. Ten letal 16 let s falešnými doklady, za tu dobu přepravil na linkách desítky tisíc cestujících, no a teď čelí obviněním hned z několika trestných činů. No, vypadá to tak, že si půjde chlapec hačnout. Tak, pojďme se podívat na další muziku a za chvíli si dáme předpověď počasí, jak to tento týden bude vypadat, to se samozřejmě ode mě dozvíte už za malou chvíli.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.
2: Dneska je ten velký den, ona je nevěstou, on ženichem a všechno bude sweet, tak jak má být. Potkali

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Krleš. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun, smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Rádio MB.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Ano, jde se na předpověď počasí a dnes čekáme kupovitou oblačnost, převážně velkou oblačnost, může sprchnout, teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Tak zítra čekáme polojasno až oblačno, postupně i zataženo s deštěm, teploty 19 až 24, no a středa ta bude oblačná až zatažená, místy opět přehánky a ojedinělé bouřky, 20 až 25 stupňů Celsia a pozor, od čtvrtka to přijde, začnou nám tropy, čtvrtek bude jasný až polojasný, teploty 25 až 29, no a pátek taky jasný až polojasný a teploty už 28 až 33 stupňů Celsia, no a o víkendu čekáme až 35. No, pojďme dál, tady je Rádio MB v pondělí 15. Hezký den.
0: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB.

0: Skvělý den s rádiem MB vám přeji a teď pojďme na chvilku do Polska. Policisté tam řešili situaci s uprchlým dikobrazem, který se volně pohyboval mezi domy, no a u obyvatel vzbudil značný neklid. A úsměvný konec se pak postaral přivolaný odborník, který v tomhle ostnáčovi poznal vlastní zvíře, kterému nepozorovaně uprchlo. Vidíte, i takovéhle věci můžou mít šťastné konce. Blíží se nám 12. hodina, já se loučím a těším se ještě jednou odpoledne po 17. hodině.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.
2: Energia de luz.

0: bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. Ode dneška platí v jízdních řádech dopravního podniku Mladá Boleslav několik drobných úprav, které mají vliv na plynulejší dopravu. Změny se týkají linek 31, 40, 41, 60, 61 a 73. Jedná se většinou o kosmetické změny, často pouze minutové úpravy. V Mnichově Hradišti dnes začínají celoplošné opravy místních komunikací v západní části města. Potrvají do poloviny srpna. Nového povrchu se dočkají ulice Na Úvoze, Na Kamenci, Na Výsluní, Průběžná a Sadová.
0: Sportovní servis.
2: Poslední zápas 6. fotbalové ligy této sezony se hráčům benátecké rezervy příliš nevydařil. Na hřišti Slovanu Poděbrady prohráli 1-4. Přesto mohou sezonu hodnotit jako vydařenou, protože obsadili 4. místo. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hladina šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: Požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Špatný signál?
4: My jsme všude.
3: Rádio MB.

0: bylo 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. Ode dneška musí řidiči očekávat dopravní komplikace v příměstské části Dubce. Z důvodu stavebních a výkopových prací na rekonstrukci plynovodu, vodovodu a kanalizace zde platí úplná uzavírka provozu v ulicích Prostřední, Sluneční, Jasmínová a Zahradní. A s tím související dopravní opatření v ulicích Mileny Hážové a Šámalova. Na železnici v Česku začal včera platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit do 12. prosince. Změny se dotkly regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů. Mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Kosmonos prohráli v posledním kole čtvrté ligy na hřišti Spartaku Police nad Metují 1-5 a obsadili šesté místo. Dobrovice nestačila na přepeře a po prohře 0-1 zůstala na posledním místě. Zprávy končí, vracíme se k muzice Pohodové pondělí.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

jak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Krleš. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
0: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: bylo 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezké pondělí. O víkendu se Mnichovo Hradiště stane místem setkání fanoušků legendární značky Lias. Jubilejní 10. ročník srazu vozidel Škoda a Lias nabídne od 19. do 21. června bohatý program pro všechny generace. Návštěvníci se mohou těšit na přehlídku historických i závodních vozů, setkání s osobnostmi dakarských závodů, promítání dokumentů i prohlídky unikátních strojů. Česká armáda už před polovinou roku splnila letošní náborový cíl, který počítal s přijetím 2250 mužů a žen. Podle velení směřuje k tomu, že letos získá až 3300 nových vojáků, což by bylo nejvíc od profesionalizace. V minulých letech byl přitom zájem o službu nižší a zároveň přibývalo těch, kteří z armády odcházeli. Podle vojska pomohly mírnější podmínky, jednodušší přijímací proces i vyšší platy a benefity.
0: Sportovní servis.
2: Prodej permic pro extraligovou sezonu 2026-27 začne v Mladé Boleslavi v pondělí 22. června. Už tradičně bude možné zajistit si své místo prostřednictvím online prodeje na portále bruslařů nebo osobně na vedení klubu. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku. Příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
4: To chce změnu.
5: Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami.

0: Tak jsme se tu pěkně sešli, přátelé, opět po víkendu s vámi Rádio MB, no a s vámi nově taky v tuto hodinu už odpolední úlet. 14. odbyla, no a to znamená, že za mikrofonem je s vámi Luky, no a do 16. hodiny tomu nebude jinak. Já doufám, že jste si víkend užili, že jste ho neměli tak náročnej jako třeba my, ať už pracovně, anebo v rámci nějaký party. My jsme stihli všechno, no a teď potřebujeme nějaký ten den na regeneraci před nadcházejícím víkendem. Na ten si sice ještě počkáme, ale společně to, přátelé, zvládnem. No a co nás čeká a nemine v playlistu následujících minut? Do Killers Chemical Brothers dáme si Maniaky, nebo Shania Twain bude s námi pondělní odpoledne. Tak si udělejte pohodu a jdeme se do toho pustit. Inzerovaný do Killers Bright Lights posílám pro vás.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Bolse.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: kapelou Maniak jsme vyrazili právě teď na Bali prostřednictvím éteru Rádia MB. Tenhle ten song je pokaždý věnovaný naší kamarádce Týně, protože tenhle ten příběh je psaný přímo o ní, tedy samozřejmě příběh této písničky. Takže Týnku opět zdravíme. No a kamarádi, my se jdeme podívat na nějaké světové rekordy, protože mě asi nikdy nepřestane udivovat, v čem všem se právě světový rekord dá vytvořit. No a narazil jsem na pár zajímavých dalších kousků, který se vám budou, myslím, líbit. Tak pokud si budete chtít vyzkoušet nějaký světový rekord překonat, můžete začít trénovat krkání. Ano, přátelé, i v tomto byl stanoven světový rekord. A sice krknutí hlasitější než vrtačka, tedy 112,4 decibelů je jeden ze světových rekordů. Můžete si taky zkusit roztočit basketák, tedy basketbalový míč na kartáčku na zuby, který zároveň držíte v puse. No pokud se hodně nudíte, také můžete zkusit napsat slovně každý číslo od jedničky až do 1 000 000 na psacím stroji, a to jenom jedním prstem. Stačí vám v podstatě, když napíšete jedno číslo nad milion, ale myslím, že i tak na tom strávíte celkem dost času. No a pokud vám to přijde moc zdlouhavý, tak se zkuste navlíknout do více než 260 triček najednou. Ano, i v tomto je stanoven světový rekord. A myslím, že průkopníkem téhletý disciplíny byl Joey v seriálu Přátelé. Určitě si vzpomínáte na tuhletu scénku. Takže směle do toho, no a my už pokračujeme v muzice. Pondělní odpoledne trávíte s Rádiem MB, no a taky s naším úletem. Jdeme dál?
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Kde končí signál? My

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.

No tak se, kamarádi, přiznejte, kdo jste o víkendu byl v Edenu na jednom z koncertů Evy Farny. Já myslím, že tam musel být úplně každej, tedy kromě mě. No a na internetu se vlastně už od soboty neobjevuje skoro nic jiného než právě koncert Evy Farny. No a co víc, všichni to chválej, z čehož máme samozřejmě radost. V publiku jste mohli potkat třeba i Moniku Absolonovou, Martinu Sáblíkovou, Veroniku Arichtevu nebo Ondřeje Brzo Bohatého. Ani tihle si nenechali velkolepou show utéct. No a i oni Evu chválí. No tak já myslím, že jsem opět o něco přišel, i když další koncert je tuším ještě zítra, takže teoreticky bych to stihnout mohl, ale bohužel asi pracovní vytížení mi to nedovolí. Ale myslím, že na internetu už jsem viděl tolik videí, že si dokážu docela živě představit, jak to tam vypadalo. Ale samozřejmě atmosféru na stadionu žádný video samozřejmě nedokáže vykreslit. Jediný, co bych možná malinko vytnul ze svého pohledu, tak to bylo takovéto létání Evy zavěšené na lanech nad stadionem, nad pódiem. Jako vypadá to samozřejmě efektně a i když Evička hodně zhubla, tak přeci jenom to nepůsobilo tak úplně ladně jako u jiných zpěvaček. Ale to je možná jenom můj názor a já samozřejmě jsem ten poslední, kdo může něco takového soudit. Lana, na který by zavěsili mě, asi zatím ještě neexistují. Ale každopádně Evě tedy úspěch přeju. No a pokud zítra vyrážíte na třetí z koncertů v Edenu, rozhodně si to užijte. No a my si jdeme dál užívat muziku tady u nás na Rádiu MB. No a já posílám kokosový holky Fly Away. Jdeme na to. Rádio MB.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. Ode dneška platí v jízdních řádech dopravního podniku Mladá Boleslav několik drobných úprav, které mají vliv na plynulejší dopravu. Změny se týkají linek 31, 40, 41, 60, 61 a 73. Jedná se většinou o kosmetické změny, často pouze minutové úpravy. V Mnichově Hradišti dnes začínají celoplošné opravy místních komunikací v západní části města. Potrvají do poloviny srpna. Nového povrchu se dočkají ulice Na Úvoze, Na Kamenci, Na Výsluní, Průběžná a Sadová.
0: Sportovní servis.
2: Poslední zápas 6. fotbalové ligy této sezony se hráčům benátecké rezervy příliš nevydařil. Na hřišti Slovanu Poděbrady prohráli 1-4. Přesto mohou sezonu hodnotit jako vydařenou, protože obsadili 4. místo. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: 15. červen, máme tu pondělí, víkend je opět za námi, no a právě dnešek je, kamarádi, nejenom ten nejotravnější den z celého týdne, ale právě dnes tu máme třeba den otců, takže nezapomeňte na své tatínky. Stejně jako maminku ho určitě potěší nějaká květina. Jestli můžu doporučit, tak úplně nejideálnější bude pivoňka, takže taťkovi dneska popřejte. Každopádně, ale kromě toho je 15. červen taky světový den větru. Ten bych řekl, že oslavoval celý minulý týden. No a je tu taky světový den proti násilí na seniorech. No a v neposlední řadě je tu samozřejmě další den plný muziky s rádiem MB, takže my budeme pokračovat. No a za chvilku už se mrkneme na jeden hodně zajímavý důvod, proč se v Bruselu zruší elektrokoloběžky. Tohle by mě rozhodně nenapadlo. No a myslím, že i pár z vás to docela překvapí. Takže počkejte si na to a já už posílám další muziku. Pokračuje odpolední úlet.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

jak děravý mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Crlash. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Pořídit si dneska elektrokoloběžku, to už není žádná legrace a není to vlastně ani zábava, protože samozřejmě platí přísná a čím dál přísnější pravidla, jakože na koloběžce nesmíte jet pod vlivem alkoholu. Za mě tedy byly vynalezeny právě za tímto účelem, aby si člověk mohl dát pěkně pivko, no a dojet domů. Ale i za toto už vám dneska můžou na elektrokoloběžce sebrat papíry. Dělají se nejrůznější a čím dál častější policejní akce proti alkoholu na elektrokoloběžkách nebo i na obyčejných kolech. I tam můžete vlítnout do problému, pokud si dáte nějaký pivko a usednete za řídítka. No, nesmíme zapomínat na to, že na elektrokoloběžce už musíte mít třeba i povinné ručení. No a nesmíte na ní de facto jezdit ani na chodníku, ani na silnici. Je to zkrátka těžký a některá města už elektrokoloběžky úplně zakázala. No a jedním z měst, které se na tento seznam přidají, tak je Brusel. Důvodem pro zrušení elektrokoloběžek je také samozřejmě bezpečnost, přeplněný chodníky, ale třeba i to, co mě zaujalo úplně nejvíc, že koloběžky využívají při své činnosti organizované zločinecké skupiny. Určitě si vybavíte nějakou scénu z filmu, kde gangstři po někom střílí z jedoucího auta, no a v Bruselu se střílí, přátelé, z elektrokoloběžek. Ty totiž prý využívají drogoví díleři nebo zločinecké organizace, no a loni tyhle ty dopravní prostředky figurovaly v 25 případech střelby. No, tak já teda nevím, jak vypadají elektrokoloběžky v Bruselu, ale já mám co dělat, abych se za jízdy podrbal na nose a nerozbil si čumák a vůbec si nedokážu představit, že bych z koloběžky střílel. No, hold, Brusel je Brusel. Tam je to asi trochu jiný gang.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Ronan Keating, When You Say Nothing at All, trocha romantiky, no a samozřejmě song neodmyslitelně spjatý s filmem Notting Hill. Takhle si hrajem pondělní odpoledne na Rádiu MB. No a kamarádi, my už za sebou máme téměř 16 hodin z toho protivného pondělního dne, takže větší část je za námi. No ale znamená to samozřejmě taky to, že náš odpolední úlet je pro dnešní den u konce. 16. klepe na dveře, s ní taky samozřejmě kolega Roman. No a já mu tedy předám mikrofon a s vámi se tímto rozloučím. Mějte se krásně, užívejte pondělí, i když počasí není zatím nic moc, ale já myslím, že na tohle budeme o víkendu ještě vzpomínat, protože právě od pátku už se nám teploty začnou pohybovat okolo 30. V pondělí dokonce 32 stupňů vidím na svém mobilním telefonu. I když mě tahleta aplikace občas kecá, tak já si myslím, že daleko od pravdy to nebude. A na tohle chladnější počasí si ještě rádi vzpomeneme. Teď už ale vzpomínka pouhá zůstane na odpolední úlet, ale nebojte, zítra se 14. hodinou jsem tu za vámi zpátky. Užívejte zbytek dne, mějte pohodu a zůstávejte s Rádiem MB. Budeme pro vás hrát dál fajnovou muziku. Loučí se Luky, ahoj!
1: Rádio MB.

0: bylo 16 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB, to podstatné právě teď.
2: Pohodový den. Ode dneška musí řidiči očekávat dopravní komplikace v příměstské části Dubce. Z důvodu stavebních a výkopových prací na rekonstrukci plynovodu, vodovodu a kanalizace zde platí úplná uzavírka provozu v ulicích Prostřední, Sluneční, Jasmínová a Zahradní. A s tím související dopravní opatření v ulicích Mileny Hážové a Šámalova. Na železnici v Česku začal včera platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit do 12. prosince. Změny se dotkly regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů. Mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Kosmonos prohráli v posledním kole čtvrté ligy na hřišti Spartaku Police nad Metují 1-5 a obsadili šesté místo. Dobrovice nestačila na přepeře a po prohře 0-1 zůstala na posledním místě. Zprávy končí, vracíme se k muzice Pohodové pondělí.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hezké odpoledne, teda doufám, že ho hezké a pohodové máte, my rozhodně ano. My jsme si dnes cestou zastavili na dálnici u občerstvení letadlo, dali jsme si skvělou zmrzlinu a také kávu, cestu jsme si tedy zpříjemnili, na zmrzlinu a dokonce také na koupačku, to rozhodně už tento týden bude. Řekl bych, že už od středy určitě jo, má být nějakých 27 stupňů, ve čtvrtek, v pátek a v sobotu dokonce ještě tepleji, o víkendu mohou teploty vyšplhat až na 35 stupňů Celsia. Takže léto je na obzoru. V této hodině se budeme bavit o Mladoboleslavském filmovém festivalu a také vám povím, na které dálnici se už zítra budou prohánět tanky. Buďte s námi, krásné odpoledne.
1: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

hezké odpoledne také na Mladoboleslavsku. Máme samozřejmě několik uzavírek. Podrobně si o nich můžete přečíst třeba na webu zakruta.cz. No a o jednom nevšedním zážitku, který můžete mít zítra, vám povím teď já. Ten zážitek budete mít, pokud pojedete po dálnici D35. Při cestě totiž můžete míjet tanky Leopard 2A4 české armády. Zatímco obvykle se pásová technika přepravuje po železnici nebo na podválnicích, tak tentokrát vyrazí tanky v rámci výcviku po dálnici napřímo. Dejte velký pozor, jeďte opatrně, protože 55 tun opravdu nikam neuhne a maximální rychlost takového tanku armáda uvádí na 68 km v hodině. No myslím, že zase všude budou videa a fotky. Za chvilku si povíme o Mladoboleslavském filmovém festivalu, který začal právě dnes. Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Pěkné odpoledne. Dnes dopoledne v Mladé Boleslavi začal 14. ročník Mladoboleslavského filmového festivalu. Je to oblíbená akce, která propojuje filmové umění, vzdělávání a setkávání s tvůrci. Během 5 dnů nabídne pestrý program pro děti, školy i širokou veřejnost. Znamená to, že do Mladé Boleslavi dorazila také herečka, prezidentka tohoto festivalu Sabina Laurinová. Jak už jsem říkal, tak součástí programu jsou besedy, přednášky, moderátorské kurzy nebo soutěže pro mateřské a základní školy. Pokud vás zajímá, jak vypadá celý program tohoto festivalu, tak se můžete podívat na www.kulfest.cz. Tolik Mladoboleslavský filmový festival. Dnes večer nám bude pokračovat také fotbalové mistrovství světa. Tentokrát v 18 hodin můžete sledovat zápas Španělsko-Kapverdy a nebo od 21 hodin utkání Belgie-Egypt. A nebo nadále v klídku poslouchat Rádio MB. V 17 hodin už s vámi bude David, znamená to, že já se pro dnešek loučím a budu se na vás těšit zase zítra odpoledne po 16. Mějte se krásně, hezký podvečer.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: 17 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezké pondělí. O víkendu se Mnichovo Hradiště stane místem setkání fanoušků legendární značky Lias. Jubilejní 10. ročník srazu vozidel Škoda a Lias nabídne od 19. do 21. června bohatý program pro všechny generace. Návštěvníci se mohou těšit na přehlídku historických i závodních vozů, setkání s osobnostmi dakarských závodů, promítání dokumentů i prohlídky unikátních strojů. Česká armáda už před polovinou roku splnila letošní náborový cíl, který počítal s přijetím 2250 mužů a žen. Podle velení směřuje k tomu, že letos získá až 3300 nových vojáků, což by bylo nejvíc od profesionalizace. V minulých letech byl přitom zájem o službu nižší a zároveň přibývalo těch, kteří z armády odcházeli. Podle vojska pomohly mírnější podmínky, jednodušší přijímací proces i vyšší platy a benefity.
0: Sportovní servis.
2: Prodej permic pro extraligovou sezonu 2026-27 začne v Mladé Boleslavi v pondělí 22. června. Už tradičně bude možné zajistit si své místo prostřednictvím online prodeje na portále bruslařů nebo osobně na vedení klubu. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku. Příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Je pondělí 15. června, pár minut po 17. hodině, a pokud máte pocit, že dnešek má minimálně 37 hodin, tak klid, čas běží normálně. Jen pondělky mají potřebu se předvádět. Dneska je světový den větru, což je ideální, protože přesně to spoustě lidí proletělo hlavou, když zjistili, že je právě zase pondělí. Rádio MB jede s váma, my jedeme dál a slibujeme, že vás udržíme vzhůru líp než pondělní porada. Tak pojďme dál. Za malou chvíli se dozvíte o jedné extra tiché místnosti a taky to, na jakých bateriích pracují vědci. Krásné pondělí.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

tak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Crlash. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Radio MB.

Pěkné pondělí vám z Rádia MB přeje David. Představte si, existuje místnost, kde je takové ticho, že slyšíte vlastní orgány. Je to tak. Vědci říkají, že většina lidí tam nevydrží déle než 45 minut. Ne kvůli strachu, ale protože váš mozek začne panikařit, když nemá žádný zvuk. Takže až si budete stěžovat, že je někde moc hluk, pozor na to, co si přejete. Krásné pondělí. Rádio MB.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: Pěkný den z Rádia MB vám od mikrofonu přeje David, no a teď pojďme za bateriemi. Vědci prý pracují na bateriích, které se nabíjí za pár minut a vydrží dny. A ne, prý to není slib z reklamy, ale tentokrát to vypadá reálně. Takže možná už brzy skončí ten klasický stres. 3% baterie, musím najít zásuvku. No, nic přátelé, já se loučím, těším se na slyšenou opět zítra po 9. hodině dopolední. Mějte se moc krásně.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: 18 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. Ode dneška platí v jízdních řádech dopravního podniku Mladá Boleslav několik drobných úprav, které mají vliv na plynulejší dopravu. Změny se týkají linek 31, 40, 41, 60, 61 a 73. Jedná se většinou o kosmetické změny, často pouze minutové úpravy. V Mnichově Hradišti dnes začínají celoplošné opravy místních komunikací v západní části města. Potrvají do poloviny srpna. Nového povrchu se dočkají ulice Na Úvoze, Na Kamenci, Na Výsluní, Průběžná a Sadová.
0: Sportovní servis.
2: Poslední zápas 6. fotbalové ligy této sezony se hráčům benátecké rezervy příliš nevydařil. Na hřišti Slovanu Poděbrady prohráli 1-4. Přesto mohou sezonu hodnotit jako vydařenou, protože obsadili 4. místo. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebook.

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: Určujeme rytmus.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: realizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio.

tak děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Crash. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Špatný signál?
5: My jsme všude. Radio MB.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz.

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
0: Víc hitů než semaforů v Bolse.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: kanalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.
4: For just one day. I wanna ignore a senseless fate.

Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století.

0: Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.
1: Hey, I'm doing this like nobody's listening.

Špatný signál? My jsme všude. Radio MB. Question. What is love?

0: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.
1: Hey yo, big wave. Yeah. Turn the mic on.

0: www.radiomb.cz. Noc plná devadesátek.
1: Don't give up your dreams.